0: čem dlí, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál, rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev, má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt, a jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řekl děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech. Je bled, je sláb, je sám. Má strach. Klek. Chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas. Rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma. Přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne. Chce se mi spát. Jen noc a den a noc. Zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas. Rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch. Tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic. V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat. A když, tak snad soudce z předcházejících komor, a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka, a ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, ještě nějak. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile: to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. A nejsladší na světě je totiž můj 12letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil: kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králu vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit. A vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná, a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom mrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená, přijet, nepřijet, obutá, neobutá, dar, nedar, muži, táto.
1: Jseš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, jo, jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla, tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze Blounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce, vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká. Aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí, slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolesci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobily a ten druhý valachy.
0: Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý. A aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukradl. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál psi, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozčekl, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snáše jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: Nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila si, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeniče

0: Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řezichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vyšla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Ha. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
1: Rádio Jih, cymbálka.
2: Děkuji. No koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáší, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. My říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat. To všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustru, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpíval. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulý týden, tak ne vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat, ale ne, to jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale, hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Jste tady všichni najedení a vypití, napití?

0: Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne? Smetánka, boháč. Podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky a vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám drhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce. Zkusíme. A? Dobrý, jo, ale sami jste slyšeli. To srdíčko v tom není. Nebojte se, teď je to... Rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jednou. A?
1: Jíce!
0: To je ono!
1: Jíce!
0: Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A! Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanečník, já jsem výborný tanečník. Oni mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano, no oni teda spíš říkají, že tancuji jako když hárá pes, ale nevadí.

skvělý jste. To je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stál lístek. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, jestli třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: Měli jste a já vám děkuji.
1: Děkuji, hele, to je nádherný. Ale víte, jak to vždycky v životě bývá. Jen to začne být veselý,
0: už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět. Začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
2: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
2: To mě jedno. Je, dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžký době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je tady ten...
0: Alois! Já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
2: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne! Pořad samozřejmě patří.
2: Pořad patří.
0: Ano.
2: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
2: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
2: Srdečně. Dobrý. Srdečně.
0: Srdečně, ne servilně.
2: Chlapečku, nemáš tatranku, prosím?
0: Nežebre. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
2: Takže nemáš, nekoupila ti maminka, lakomí rodiče, ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
2: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
2: Nazdar, mu jsem pozdravil.
0: Trošičtě
2: jednou, no. Známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
2: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
2: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
2: Co?
0: Proč to děláš?
2: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím. Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
2: No to, to je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
2: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
2: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? Ale seděli jste v jedný lavici. Taky chytrá paní.
2: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
2: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
2: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
2: To je to,
0: a Branka je Degol, se bavit. Ale ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze.
2: A my jsme si říkali, abychom se nic neodvezli.
0: Trošku.
2: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
2: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
2: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnic.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech, no. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli. Říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
2: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Už se tam nikdy dostal by krvnou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední. Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
2: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
2: Tak vám gratuluju.
0: Ale ne já, ty jsi byl zvolen.
2: Já byl zvolen.
0: No.
2: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. akorát lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte, pojďme si říct who is who.
2: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím
2: who is who? Who is who.
0: Víš, co to je?
2: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je s přátelnou řečí kdo je kdo.
2: Aha.
0: Chili?
2: To je koření. Chili, to je koření. Je to něco jiného, třeba zázovor.
0: Nekecej mi do toho. Čili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
2: Není špatný. Je to podle živnostňáku něco lepšího.
0: Ano?
2: Vemený technik. No jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
2: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský, cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
2: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
2: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
2: Ani žvejku nemáš.
0: Prosím tě, nech toho už opravdu...
2: Chudák dítě, sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka.
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
2: Vy jste macecha, o
0: to
2: povím.
0: Toho. Přátelé, v druhé části...
2: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, když dostanete notizek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno by ne vedle, to by upadlo by dozadu. Vy si nějak poradíte, rozumíte?
2: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nevím, že to takový fialový
0: papírky. Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
2: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
2: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Bučeli a Parohaty a
0: hej.
2: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
2: Zla Traviaty. To
0: Alois.
2: Vás otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Bučeli, jo.
2: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: Proto.
2: No, no.
0: Nedělej to, zaraž.
2: Ještě
0: nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
2: Co mi nepochopit?
0: Já ti to pak vysvětlím.
2: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
2: Co nebylo? Švejka.
0: To myslím, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
2: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
2: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
2: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
2: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím, až dožel, když řekneš, že s maminkou přespíš, budíš na to. Bartrovej obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
2: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jenom nevyžvejk. Tak počněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma... Komunikace.
2: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima má ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
2: Tady?
0: Zaraž nebo...
2: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
2: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
2: Ano, to taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
2: Ano, člověk člověku kardinálem. Petra,
0: Ne, vysvětlit. Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
2: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaní? Cítíte to taky tak?
3: Já jsem vám říkal, nejeste ty kuřičky bonduje.
0: Prosím tě.
3: To neznamená, když je zleděj o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel, prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout, no taky. Taky není strach. Ještě jinak, vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce, co uděláte? Zanadáváte si, ano. Tím si jakoby odfouknete.
2: To se říká ventilovat, psychické ventil.
0: Ventilujete. A je vám dobře a o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor, čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek. My, bohužel, neustále používáme těch 10.
2: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
2: Špekoune.
0: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
2: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera.
3: Mámě taková pacherata.
0: Celý jsi to otočil.
3: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to.
2: Já jsem to otočil?
0: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná smí. No. No to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešounen.
0: Toho urazíš?
2: Volá palic?
0: Ne.
2: Bleskovka?
0: Ne.
2: Přírodní skýne.
0: Taky ne.
2: Řekne, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono.
2: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
2: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak lidi dneska jedno.
0: Globál.
2: Tesku, byle.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: To mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: To je něco lepší.
0: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, až tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Alebo takový krásný staročeský příměr. studoval až pokrk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk ho poschodí ve ještě, že rozum.
0: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Aleš Náhlovský.
2: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
2: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Ten z toho stolu jen tak nesleze. A už ani nezašívaj, to nestačí z růst vůbec. Jenom s punkama.
2: Vejšky si... mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
2: Hulka se taky rozespívá.
0: Já ti rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
2: Jasně. Plyn už si číst trouby ven. Šabadaba, doby,
0: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby sičí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: Pretty woman, jak si kouzelná, pretty woman.
1: Hej,
0: jak si kouzelná.
1: Hej, co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, ale
2: neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to, by, ale to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. My už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadí budky převečné šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam hledete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já do sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadlo. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
2: to nebude dlouho trvat. Ještě dvě volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý, vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně, všímavý, citlivý člověk. Jdete na něj, po tou tvrdou slupku, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné, třeba mamut. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál dneska. Ty jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku Olešovicí, kdo to... Tyťa, režisér! Teď má toho, režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbají špíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně. T6 možno říci podle Havránka Jedličky takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbý fotl, mi napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo, letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov, Buteo.
2: Butrus.
1: Buteo je Káně.
2: Butrus byl Gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, Myšilov, Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda Káně, to je velmi se to...
1: Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta Káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Co to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi hrála zároveň s počítačem? Letěla ta Káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z hubí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu se mi utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí.
1: No?
2: Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu, pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: Protože paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: To žere pudly nebo myši?
1: To je, soustřed se.
2: Přátelé. Ale pudl dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh.
1: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní jdu nenahrá.
2: To ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada. Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, kdyby se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená, ty paní.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna Káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagóny žrádla. Ne, a to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
2: jeden
1: vidím.
2: Z nás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Ale víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne, ekolog je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila okolo, že bych jednou zbaštil.
1: Ne, green špíz, ale green peace.
2: Green peace,
1: no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Znám.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potetní, ptáče.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To znám, hnutí duha, jsme založili nás s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: Vlastně. Taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už půl desátý se byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak z tebe je nádraža.
2: To ne, na výhybka. Jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
2: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller si chtěl.
2: Butičkáři. Bez tí zeleniny, ano. No tak, bestseller, no, bez mrkev.
1: No.
2: Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernst Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného, než se to Babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno, píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska, že jo.
1: Faktury.
2: Až v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky, pornografický románky.
1: Cože?
2: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
2: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
2: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
2: Tři
1: knihy?
2: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
2: Ale ty jsou masní teda, to je síla.
1: Nesmíš upsaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Ale píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový, lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
2: No, Uber. Millery, ty u toho piju. Měli co, thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, to můžu trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne bolet, bolet je to bude potom. Spušte mi ty zelené desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... Pobělo, chudinka slepa. Ta zelená barva na mě tak působí. Co zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se dal do pláče. To je hrozný, tak já jsem přítlivej.
1: No se nesmíš dívat dovnitř. Teď tě asi už znaj.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvíli. Příšerná záležitost, pochrát to. Držte si děti, aby chlapečky nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Předník.
1: Běž už do toho.
2: Si počkám, že děky. Tam vzadu vidím, paní. No, až nevím, první řadě tady. Já spadně vás pozoruju další dobu, tady... Očiško, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, že už máte rozmazaný oči. A ty jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor. Paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Kotlak. Nejde.
3: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volumetrovku.
2: A v čem by tady potom seděl, když jsem dá volumetr?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volumetr.
3: A navíc, promiňte, ale tak, jak vy se tady smějete, to není veselý směr.
2: Že jo?
3: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
3: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou místu.
3: Místa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Ne, proč jsi se tu tak před 9 lety?
3: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
3: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být hodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
2: Nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme. Horor. Velkodlak. U nás ve vsi řádil velkodlak. Ten vám jednou v noci. V půlnoci zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šeptají lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
2: To vám je málo, vy od kojenčenovi.
1: Je to sem.
2: Zakostutej kůň krve jako z vola, ale...
3: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
2: Dárky sem.
3: Ne. Ne, dárky ne. Máme dotaz.
2: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští mě, aby někdo neukrad. To jsou chytrý lidi. A už to jenom chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
3: Děkuji. Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
2: Ale si... to je moje. Dva bombonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
3: Pojďme k dotazům.
2: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte. No.
3: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
2: Někdo něco přines?
3: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
2: Tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a ještě jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Mirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
3: Tak, další dotaz.
2: Víte, kdo dal lísteček, prosím pěkně, no, 150 hodin tady jenom sám. To je hezký.
3: 18 korun to stálo.
2: 18 korun.
3: To není tak špatný, to jste tady hodný, za sebe.
2: Na sebe, no.
3: No, tak, koupím vám Tatranku.
2: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a morála večeři. Jdi si, maminku.
3: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
2: Proč Lachta?
3: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
3: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle, ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale... Já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
3: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jenom vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin. Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tudle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jste to psal.
3: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
3: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
3: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říci, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
3: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
3: Došel papír.
2: No, na které směli. A ty štychy, co tam má, ty jsou nalepovací na suchý zim.
3: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
2: Horečku 6 nedělí.
3: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
2: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7 nedělí, to už je Agnesovko.
3: Kolik máte dětí?
2: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 3 kousky.
3: Mě to baví.
2: Baví, jo. A každý dítě má svoji maminku.
3: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
2: Ona každá už druhý nechtěla.
3: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl, jo.
2: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
3: Proč zubatý?
2: Prosím?
3: Proč zubatý?
2: Vím já.
3: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
2: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
3: Taková pomluva proti...
2: Za nožičky.
3: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládalo kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
2: Polka si brouchí jako bobřík řezáky.
3: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
2: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava, pomaz, vymaš...
3: Vypatlaná.
2: Ne.
3: Vymaštěná.
2: Pomazaná.
3: Pomazaná.
2: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci. Pani zbedla.
3: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
2: To je pochvala.
3: Ano.
2: Láky divný.
3: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
2: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
3: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Už je to?
2: No vím to. To Peříčko, já přátelé, co bych tam asi tak dělal. Já tam tak můžu vyprávět se svým erotickým zkušenostmi, můžu tak do pořadu. Pozor, budu kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti, Franto.
3: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
3: Jestli si použil Viagru? Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
3: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
3: no tak, takhle.
2: Nepoužil.
3: Jednou už ji použil, co ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
3: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
3: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
3: Mějte se hezké a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
2: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkujeme na shledanou.
2: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

je sladká. Já se zají napívají, už jí mám dost, už jí mám dost.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečné

www.radiojich.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jich Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou.

CZ. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Město Vátice vás zve na Vátické vinobraní. Město Vátice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cimbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Vátic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.vátickévinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Město Vátice vás zve na Vátické vinobraní. Město Vátice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Vátic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.vatickevinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio Jih Cimbálka, rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Za lesami, za kurami, za dolinami, hej!

a na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Haj husičky rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky kolaju, já za vama pomálu.
2: Haj husičky rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky rádečkem, vyšlahám vás prútečkem.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
2: Pane režisére!
1: Já už jsem připravený!
3: Připravený, pane režisére, jenom mám problém.
1: Ano.
3: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.

0: to ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Darejši. No.
1: My tady zrovna o tobě s panem Rejzerem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
0: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
2: Pojďme pracovat,
0: čím začneme?
2: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
0: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
2: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
0: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
2: Jo, teď mi to došlo.
1: Takovej ještě dneska bude.
2: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
0: No,
2: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, no. On ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
0: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
2: to je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
0: ano.
2: Tak tu scénu točíme až zítra.
0: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
2: Irmičko, jsi výborná, miluji tě zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, ano. Jako jenom, aby jsme si to oživili. Ten dialog začíná on.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
0: No ne, no kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
2: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
0: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Ano.
0: No ne, já vím, že je to na zítra.
1: Pojďme točit, pane režisére.
2: Ano, no, už...
1: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
2: Ano.
0: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano. Tak.
2: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
2: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
0: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
1: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
2: Já vím.
1: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
0: No, proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
0: To se mi povedlo.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Ještě jenom. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop! Jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
0: Maria, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Irmičko,
0: no,
2: prosím tě, seš zlatá, seš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
0: Jo?
2: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, jo. Tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
0: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já. Přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár. No promiňte, to mi teda ulítlo. Tak moment. On včera byl nalitej.
2: Jo.
0: Jo?
2: No.
0: No ale proč otvíral okno?
1: Já to řeknu rychle,
0: Irmičko. Ne, abych byla ve obraze.
1: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, otevřel jsem okno.
0: On
2: to má v roli.
0: On
2: hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
1: Ano.
2: Hodil to za hlavu.
0: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
3: Irmi.
1: Pojďme točit, pane režisére, čas letí.
0: Kuku,
1: čtvrt na sedm.
2: Tak. Ano. Tak se hezky soustřiďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Cože?
3: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
2: Stop.
0: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovím, že vidím, že ten text neumíš.
0: To... Já neumím text.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
0: Ano.
2: Takhle budu blízko u ty tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
2: Děti, hlavně klid, uklid. Teď mysli na to, že máš večer tu lucernu.
1: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
0: A já se na něj koukat
2: nebudu tak to,
0: teda.
2: No, trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
4: Tam v dálce hučí ráno splav.
0: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
1: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere. Já to nestihnu, to představení.
0: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
0: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo
2: šťávu. Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
0: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti. Ať to dotočíme. No,
1: pojď.
2: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Ude.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
1: Ude.
2: Teď už to máme, tak
1: to ude.
2: Klap. Já už jsem si... Akce.
3: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy.
3: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
0: nevěděl bych pak.
3: Uletěl mi pták.
5: Já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
2: Ten kanár přijde až potom.
0: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo? Tak kanár nelítá, no to...
2: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
3: Vrátil se. Viděla jsi ho?
0: Neviděla, já nemám brýle.
3: Tak si je vezmi, miláčku.
0: No já jsem ji někde tady nechala.
3: Se po nich podívej.
0: Ale no jo, tak... Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený. Tak...
5: Viděla jsi ho?
0: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.

0: Pro mě dobrá.
1: Pro mě teda taky.
0: To byla bezvadná,
1: to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Taková.
2: Ale prosím tě, že se takhle ptáš, samozřejmě tam dej na Spartu jedničku, Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktor Kažiškov v Jablonci, aha. A mej dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelnej. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele, nulu, tam bych dal nulu, nula je jako remíza, remízu.
1: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář, já teď nevím.
2: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký, ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš, mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne, tak...
3: Dobrý den, je tady volno, prosím, pěkně.
4: No, tak co mám dělat?
3: Je to pivo.
4: Já chci ještě rumá, leváku. Třetí už ti nedám, stejně na to nemáš. Hele, povol, vystydni, jsem tady brejle, pokecáme, vole. Každý ví, že mám na ostrově zlatý důl. Tak mě ještě nerozčuluj.
3: Pardon, že se vám pletu do rozhovoru. Vy neradšte být zdejší?
4: Já nejsem zdejší. Já nejsem vodíkuť.
3: Vodík?
4: Vodíkuť. Já ti to řeknu takhle. Můj domov je širý oceán. Širý oceán.
3: Takže vy radšte být námořník?
4: Ne, trafikant, ty. Námořník.
3: To je vždycky můj sen. Dětský nenaplněný.
4: Jo, můj taky.
3: Bejt na moři, nechat si vítr čechrat ve vlasech.
4: Jo, to se mi vždycky líbilo.
3: Vy jste prošel topickou bouří, že určitě?
4: Já trošku, bouchli tam kotle jednou krásně. Já byl hodně blízko.
3: Víte, ale stejně bejt prostě chlapákem, mít svaly, nebejt svázaný v úřednickým sáčku, bejt potetovaný.
4: Jo.
3: Poslouchej, já jsem slyšel, že tetování námořníkům přináší určitý způsob ochrany. Například koukám, tamhle máte boží oko, že, který vás chrání před...
4: Ne, tohle není boží oko.
3: Ne?
4: Ne, tak vidíš, co to je, ne? Někdo myslí, že to je značka vozidla, někdo myslí, že to je autoportrét. No, je to takový, v podstatě je to boží oko, no.
3: Už to chápu.
4: Jo.
3: Poslouchejte, tohle vám pomáhá, když jste na tom moři bez těch ženských takovou dobu?
4: Tohle mi nikdy nepomohlo, ale bez těch ženských je to problém. Tohle je, začne ti hrabat a tohle je první stádium.
3: Já.
4: Že vemeš verzatilku a vyrobíš si to na ruku. To je ono. A pak jsem byl na lodi s kapitánem Bezručem. Byl jsem za ním a říkám, kapitáne, jak to řešíte, když jste takhle dlouho na moři a nemáte tam nic podobného tadyhle tomu.
3: Ale živýho, že jo?
4: Ale živýho, samozřejmě. No tak do ruky těžko by to bylo nějak tohle zajímavý, že jo? No a on říká, o tom máme v kuchyni takový Číňana. Já říkám, nezlepte se na mě, ale s Číňanem, no to teda ne.
3: No to chápu.
4: To teda ne. A nejsem žádný xenofobí nebo proti, já nemám nic proti Číňani. Mě to jako nevadí, ale... Ale za dva měsíce jsem to přehodnotil. Tak jsem šel za starým Bezručem a říkám, tak teda jo. Jo. Jo, to Číňana. A on říká, dobře. A já říkám, ale zůstane to mezi náma. A on říká, ne, to bude vědět pět lidí.
3: Pět lidí?
4: Já říkám, počkej, pět lidí. Kde mám to? Rumárko.
3: Rumá, rychle, rumá.
4: A on říká, budu to vědět já, budeš to vědět ty, ten Číňan, a ty dva chlapi, co ho držej, ono se mu to moc nelíbí. Jo,
3: to chápu.
4: Kapitán Bezruč, to byl chlapák.
3: Poslouchejte, Bezruč, to mi něco říká. To bylo jeho pravé jméno, prosím?
4: Já to byl nějaký Voháň Kastelčet. Říkalo se mu Bezruč, protože neměl ruku. A on byl teda i bez noh a bez oč.
3: Taková tragédie ho potkala na té vaší lodi.
4: Tragédie, musím si nemel ty tragédie a koupil si ruma. Co bude tragédie, když nebudu mít ruma?
3: Samozřejmě, ruma! Na mě, samozřejmě. Jak vás tak koukám, kolikátýho máte, co?
4: Tohle je třetí.
3: Třetí?
4: Třetí.
3: No to bych teda neodhadoval. No a co ten bezruč, jak se mu to stalo s tou rukou?
4: S rukou mu užužlala verliba.
3: Počkejte, verliba, to je přece mírumilovnej tenhleten pták? Dravec teda, nebo co to?
4: Verlibo je savec.
3: Savec, ano.
4: Savec, verliba, no ale... Umí se pěkně rozparádit, když ji vemeš pánem přes paní Mandu. Třímetrový vlny.
3: Počkejte, jak to najdete, že jo?
4: To je vidět na míli, když se otočí.
3: Stejně vám to závidím, víte. Bejt pánem moří, mít svobodný život. Vyprávejte ještě nějakou historku.
4: Já bych mohl povídat, už mi musel dát ještě ruma.
3: No tak samozřejmě, tak ruma na mě.
4: Nějak mi začali brát čerpadla, čověče.
3: Promázdíte.
4: Nakápem si do strojku a ono to bude. Hele, to jsme třeba byli v sarkastickém moři.
3: Znám, ano.
4: Sarkastický moře, loď dlouhá jak blázen, kapitán Klos.
3: Kapitán Klos, to mi taky něco říká posledně.
4: On se jmenoval jinak, ale my mu tak říkali, on měl ruce jak polský šmelinář, tak jsme mu říkali kapitán Klos. A kapitán Klos měl na palubě manželku, čili tohle akorát, že jedna ku jedný, pěkně živý.
3: A to se oni nebál na palubě mezi samýma chlapama?
4: Jo, jednou krásný, protože jsme přistáli nouzově v Maracaibu. On došel nějak něco vyřídit do přístavu a aby jsme mu ji tam jako posádka neskvaltovali, tak do ní umístil neobřitý žiletky. Víš kam, myslím.
3: Počkejte, jako přímo tam?
4: Tam i tam i tam.
3: Takže na všechny tři strany?
4: Z té holky byla najednou strašná zbraň. Taky když se vrátil, tak celá posádka pořezaný, rozumíš, všichni měli rozsnkaný jak duklu. Jenom já ne. Starý Klos se na mě tak jako dojatě pověsil a říká, starý vlku, jenom ty jsi mě nesklamal.
3: Člověče, to bych do vás neřekl tohleto.
4: Já taky ne.
3: Vy jste charakter.
4: Já jsem býval svině, ale už nemám chybu, vole.
3: Co jste na to tomu Klosovi řekl?
4: Tak jsem se mohl říct, já jsem dělal jenom...
3: Rozumím, jako že jste držel bobříka mlčení, že jste nechtěl prozradit kamarády.
4: Ale ne, já měl rozeklaný jazyk jak užovka, prosím.
0: Ano, tamhle lidi na tebe hulákají od lodiček.
4: A jdou do prdele, to přeplavou.
3: Moment. Od jakých lodiček, prosím, pěkně?
0: No, Fanda tam má půjčovnu lodiček. No, na ostrově, naproti.
4: Zlatý důl, na ostrově.
3: Tohle je ten ostrov?
4: Co?
3: Člověče, vy jste mě obelhal. Vy jste mi celou dobu zprostě lhal.
4: Já jsem lhal, ale slušně.
0: Budeme platit.
4: No, dají tedy,
0: pánovi. 325 korunek.
3: 325 korun za tři rumy?
0: Ano. Tři láhve rumu, jedno pivo. Tak zaplatím.
4: Hele, zaplať to, máš u mě na celou sezónu lodičku zadarmo. Tedy, pokud bude sezóna od prosince do února.
3: Tak to je huragán.
4: Jo.
5: Rádio Jich Cymbálka.
6: Pálení si u starého Pelješka bylo veselo. Chlapy koštovali novou halouskovu a řečnovali. Začali stařeček pagáč.
7: Pamatujete si na dvou páleníků, na Juru Frgála a Vinska Krpála? No, jak mě, potvrdili pastýř Tatar. Jurovi jsme říkali Firnajs a Vinskovi Kurník. Lebo když se jim něco nedařilo a nadávali, to žněli plnou hubu Firnajzu a Kurníku. No, to byli oni. A najisto si pamatujete, že v dědině dělali, jak se temu říká, pohřební službu. Truhle v dědině nikdo nedělal, to se pro ně muselo jezdit do městečka. Když umřeli stará trháčka, to žili pro truhlu také. U truhlářů naložili a sotva vyli z městečka začalo pršat. Jura přes sebe hodil halenu a Vínček, že si vleze do truhle. Nazvihl výjku a šup tam.
8: přejeli jednu dědinu a najednou bylo čut veliký řev. Mocháčku, zveste nás!
6: To partia cigánů, muzikantů, kteří šli vyhrávat do pánského sklepa na vinobraní, byla skovaná před ještěm pod mostkem.
8: Však si vylezte,
6: pravil Jura a muzikanty se friško drápali na vůz. Když uhlédli truhlu, z hrůzu posedali kolem a s očima vypleštěnýma čučali na křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka i stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigány hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cimbálaj z basů na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle. A víte, proč se tak vyplašili? Vince chtěl vědět, jestli ještě prší, tož trochu nazvíhl víko a struhle vystrčil ruku. A Belejšek, aby neostali dlužní, se také rozvykládali.
7: Ano, a ti dva fiškusy u mě každý rok pálívali slivovicu. Jednou se domluvili, že ju půjdu prodat do Hradišťa, lebo tam za ňu mohli dostat věci. Ještě za tmy se vypravili. Cesta dlouhá a v krku sucho, jak po ránu. Najednou praví Jura.
9: Vinčku, nechci, abys mi něco dával zadarmo, ale prodaj mi za 3 grajcary na koš tej tvoje slihovice.
7: A co na hrtě záleží, pravil si Vincek a prodal.
6: Za chvilku dostal chuť Vincek.
9: Počúvaj, Juro, co kdybyš aj ty mě za 3 grajcary dál okoštovat tej tvoje?
6: Jura přivřel oko a sumíroval.
7: A co, ať sem, ať tam, však je butěla plná.
6: A prodal taky. A ta, jak mašírovali k Hradišťu, tak aj slivovica mašírovala do krků Vinska a Jury. Hlt za hltem Jura Vinskovi, Vincek Jurovi. Za 3 grajcary ty mě, za 3 grajcary hlt já tobě. Za novou vsu už měli hlavy plné a butelky prázdné. Packovali noha kam kerá a když se na nich nemohli udržat, sedli si na mezu. Jura červený jak rybí zák přejížděl kalnýma očima z jedné butele na druhou a hučal na Vinska.
7: Počúvaj ty ožáro, všichni vezmi rozum do hrsti a zrechnuj to. Já jsem ti prodal všetku slihovicu a nemám ani grajcár. Kruci, ale že jsem měl 3 grajcary, to vím najisto. A nemůžeš jich mět, trůbo, lebo jsem ti za ňu prodal zase i moju. Však se podívaj, že v butelce není ani kapka.
6: Seděli a přivřítýma očima čuměli do zemi. Za chvilku se probral Jura.
7: Firna, když nejsou peníze, tož kde je slivovica? To máš teda recht. Když jsou obě butele prázdné, tož kde jsou peníze? Kůrník, znám jich někdo ukradl. Firnaj, ale co Firkaj budem dělat? No, kůrník, co bychom dělali, no? Půjdem dom. Prodali jsme slihovicu po cestě, to Firka už nemusíme chodit do Hradišťa, no.

0: Jeje, pane Sen.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den neviděl.
0: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo. Je. To už je takových, a co říkám, to je díl už, to je, že jo.
0: Co? To já nevím, od kdy vy myslíte?
1: No, od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
0: Od tenkrát?
1: No, od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
0: No to je samozřejmě, já myslím, no, že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
2: Debok, to je díl už. Jo, jo, to už je díl.
0: No, vidíte,
2: to už...
0: já už vím, kdy to bylo.
1: No?
0: Já vám to připomenu.
1: No?
0: Karty.
1: Karty? V Monte Carlo, nebo...
0: Třeba já jsem byl někdy v Monte Carlo.
1: Nevím jste, ne?
0: A vy jste tam byl někdy?
2: No já taky ne, ne, ne, ne.
0: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
2: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
0: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
0: No právě, ta tu myslí.
1: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
0: No, no.
1: Jo, jo, já už vím, no jo, to je.
0: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
0: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
3: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
2: Ano, to vlastně víno, co to je.
3: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás, a trefilo vás něco?
3: Oženil jsem se.
1: Jo, tak to jste teď už ženatej, ne?
3: Když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no.
3: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo, a máte na někoho podezření?
3: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
3: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no. A máte hezkou manželku?
3: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, no, ano. To je tady dost závojem, ne?
3: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
3: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Dneska, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
0: No říkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
0: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
0: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
3: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, ano. To je jak když jí z oka vypadne.
3: A komu zase, komu?
1: No, Anča Julčový.
3: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
3: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
3: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jo, papi, ne. Znáste jí za svobodná?
3: No, teď jsem si jí vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
3: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si jí vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
3: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
3: Proč by jí neměla zůstat? No dějte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
3: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
3: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No jo, papi, ne, už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
3: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo.
3: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
3: Docela malej.
1: A jo.
3: Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině proto, že to jedno je si podobný tomu.
1: No já jsem si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
3: Co? Plešatý.
1: No?
3: Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
3: A kde jinde?
1: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
3: Ale chápete už, když se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
3: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
0: Pro pána krále jaký jedno zás?
1: Tady to leví, víte.
0: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No.

0: nejpodobnější.
1: No, mnohem.
0: To teda jo.
2: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stát. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Jurových.
1: Musíš tady tak rozvalovat. Budík si nenatáh, nebo blbě, já nevím. Předevčírem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to bylo říkat znova. Jako bych to říkala do holiska. Prosím tebe, ty to říkám, dej to už opravit ten budík. Já mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. To je, buď jsi tak tlustej, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou dělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Zvedni se ale,
1: sama. Zvedni se sama. Tebe nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. Zblázíme se na všecko, jsem tak sama, já nevím, já se s tou ženou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, taťko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš víte, pravdu, Šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže. Počkejte, trošku se vytáhněte v kyčli.
1: Jo, to bych
3: dosáhnout.
2: Vytáhni se.
1: Pojďte, vytáhnu, jo.
2: No proto.
3: Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže.
1: Rychlý, ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijelejte, páka.
1: Nech toho nebluva, cvič.
2: Ale mlíko.
3: Tak
1: mlíko.
2: Já to nejsem. No nejsem.
3: Paž, druhá paž.
2: Zuby.
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Oh. Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej.
3: Kyčle povolili. Už to vždycky se malí
2: dopředu. Už prej kyčle povolili.
1: No.
2: Ty to máš povolený furt, dvoj jak živa.
1: Prosím tebe.
3: Zluboka, odejdete. Nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda čas, ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: To slyšíš to, ty troubo.
3: Bude platit to naše.
2: Hele, už to vypni.
3: Stále zdraví a nebo dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Joudových se zavřely a Marie Joudová vykročila do nové

Markvita dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?

0: je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak den co den tohle.
2: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Ale výži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolébavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa. Nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? Ale to pičet kmen. Marie jako každý den i dnes si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Děkuji.
3: Revize jízdenek.
5: Revize. Odznáček máte?
4: Paní, nejte si to, každý den máte jízdenku.
5: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
4: No prosím, podívejte se.
5: Jo, je to tam. To bude moment. To mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to vidíte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
4: Oni, to mě nezajímá.
5: Slova projektu.
4: No, spěšte teď... si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
5: No, teď mi to je. Jogurt! Je na šatech. Z příchutí, no, příchuť na šatech. Tak...
4: Paní, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizorovat.
5: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Vždycky jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, vždycky zrovna dva jedou. Tak se zatím vlezte do toho druhého a zatím to najdu a pak
4: vám
5: to...
4: Ale mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, no, dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
5: Fakt, podržte mi to tady.
4: Já vám nic držet nebudu, to není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
5: Se snažím ukazovat vám.
4: Nebo občanský průkaz.
5: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý dom, trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem vešla. Já hnedka přece nemá cenu, tu korunu dám vždycky, ne?
6: Jedině tak s rukama, paní.
4: Když se mi dovolá vědět svědku, já chci po vás platnou jízdenku.
5: No teď povídám, že ji hledám, pane.
4: Čekám.
5: No, tady. Tady, je to ona.
4: Kožte? Tak? Ne, to není ona.
5: Co to je?
4: To je los.
5: A je, s taťkou.
4: Stále čekám, paní.
5: Nemám brejle, tak se... A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
4: Ne, to také není ono.
5: To není ono, co to je toto?
4: Každé? No, to mě nezajímá.
5: Tak já opravdu...
7: Konečná! Vystupová!
5: No konečná, no. Konečná! Já jsem přijela 3 stanice. Kvůli vám jsem přijela 3 stanice.
4: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
5: Jděte s tím pokoj.
4: Kam jdete?
5: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
4: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
2: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo, než opět stopovat.
4: Ale jistě, paninko, pojď se.
5: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete, jak?
4: Jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
5: No, ten se rád do smrti. Co? Děkuju vám moc, vy jste mě vytrh ten teda.
4: Tak jdem?
5: Jdem. Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska v Ochočín.
4: Náhoda.
5: Jo?
4: Přesně tam taky
5: je. No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém, víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize, já jsem hledala tak dlouho lístek, jsem přejela, no, to je taková nepřinost, tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
4: Dovolíte?
5: No.
4: Zařadím rychlost.
5: A jistě, to si...
4: Dávám trojku.
5: Jo! To je divná trojka tohle.
1: Tak dám dvojku.
5: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já, tak, já vám asi překážím, ne?
1: Ne, ne, ne, vůbec ne. Ne.
5: Já jsem myslela, že tak se jako...
1: Zařazuju.
5: Ještě musím dneska nakoupit. Já jsem nechala vždycky sedělám seznam, víte, po ránu sedělám seznam, co všecko musím, já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla, já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
3: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
8: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý, a hlavně nebylo na něm vidět ráno. Ano, že je ráno. Víte, on byl, jako by celou noc nespál, ačkoliv byl tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. A on šel, jako by nemusel spát. A měl takový vohinky ve očích. Já vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vohinky ve očích.
1: Divný. Mám asi něco s motorem.
5: Ale děte.
1: Tam.
5: Ale prosím vás, když byste to pořád jelo.
1: Ne, vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
5: No to, a tohle to ne, teda ty motory, na to je náš taťka.
1: A v čem se vyznáte?
5: No tak já... Já kletu na stroji, jak datel.
1: Jako datlík?
5: No.
1: Jako datlíček?
5: No tak moc, tak
1: začukejte. Takhle? Čuk?
5: A nesajte takhle.
1: No, A, B.
5: Co to děláte tohleto?
1: Ťukám.
5: Máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
1: Cítíte?
5: To je ta chemička, že jo?
1: Příroda.
5: No já už to dneska nepoznám, ono to je stejný. My máme zahrádku u Mníšku.
1: Já mám taky zahrádku.
5: Kde?
1: Na střeše. Vidíte ten puntík?
5: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
1: Zmáčkněte si ten puntík.
5: Co to udělá?
1: Zmáčkněte si.
5: Ne, to něco udělá.
1: No?
5: Ne. Je, ono se to celý povalilo, ta sesle. Co to děláte?
1: Ležíte.
5: No jo, ale...
1: Ležíte.
5: Počkejte, nevte toho. Já, ne to, co to blázníte tohle, nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti, já musím do práce, já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás, ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Je něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty karbanátky. Jak je přivezla teda Karla, vozí vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Ukaž, podívej se na mě.
3: Co je?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdal.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Hele, mami. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát, nebo ho budeš jíst studený?
3: Hele, mami, prosím tě. A to je jedno, ohřátej nebo studený.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami.
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat. Máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová odvedle, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: Tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo... Já si myslím, že by si našla nějakou známost, jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
3: Co?
2: Ta od Kazdový odvedle má už takovou hezkou známost, půl roku. No, mě už to určitě Kazdový přišlo takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk. Nejdřív musíš mít známost a pak to bude kluk nebo holčička nebo dvojc. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17? Já tě měla ve 22, ještě jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďkom 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.

0: Paninko pozor! Tady se dělá hlubinej prd!
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by Květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zapudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Vždyť přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Ten sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5. Teď jsem dostala k Vánocům. Zamrla jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarádka.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: dnes uměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já s tím pomohl?
2: To jsi ty. Mal by je. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším.
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším?
2: Opravdu mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale tak nerušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdenku.
2: Ale vůbec nemám je. Tvojí pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně. Vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdenku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Marie, co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš a tě to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, Marie. No, no tak, Marie, uklidni se, uklidni se. No tak.
0: To jsem chtěla slyšet.
2: Klid, klid.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě, že udělám.
0: Děkuju ti. Já se zapálím, mohu?
2: Jistě. No víš.
0: Děkuju.
2: Zapálím.
0: Zdenku. Zase.
2: Cože?
0: Zase.
2: Zase? Kdy?
0: Dneska ráno.
2: Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád dokola.
2: Šofér?
0: Zase šofér.
2: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku.
2: Jakou dvojku, takovou
0: ale
2: jedničku? Prosím tě, Marie, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
2: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
0: Zdeňku, já tě strašně potřebuju.
2: No, dobře, dobře, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo na tajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
2: Co?
0: Že se máme rádi.
2: Tak počkej, počkej, počkej.
0: Ne, ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
2: Ale,
0: já jsem si to rozmyslela. Já už nemůžu žít dál s tím.
2: Prosím tě, Marie.
0: No, no, no.
2: My jsme tady sami, Marie. No tak. Vedle takový hubáček. No.
0: Toto hubáček?
2: Toto hubáček je vedle. No co?
0: Toho neznám.
2: No, dobře, tím líp. Marie, prosím tě. Co nejnaléhavěji tě prosím.
0: Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
2: Marie, musíš být trpělivá a statečná.
0: Já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
2: Podívej se, Marie.
0: Já jsem férová ženská.
2: Uklidni se. Nemáš na to léta, Marie, aby ses mohla rozvést.
0: A kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
2: Počkej ještě chvíli, neboj se, Marie. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Ty jste mučivý.
2: Není vhodná doba.
0: Tak kdy to bude?
2: Marie.
0: To jsme říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenko?
2: Nic. To je wog.
0: Co?
2: Wog.
0: Už ti přestávám rozumět.
2: To je jako z kafe, wog. Kam si to dala?
0: Co?
2: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
2: Kdy? Čela?
0: Včera. Já už nemůžu.
2: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život.
1: A Zdenku, s tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
2: Pomeň, Marie.
1: A pořád číst.
2: Já musím za jedním číst. Svým kolegou.
1: Marie. Milovat. Já... Budeme se milovat.
2: Aby mě trochu zpamatoval.
1: A číst.
2: Víš, Marie?
1: Číst.
2: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Milovat. Milovat. A číst.
3: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: Neuším.
1: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna tady dokončuju tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
0: Děkuju.
1: Co je s tebou? Jseš nějakej divnej?
0: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
1: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
0: Na to teď nemám myšlenky.
1: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
0: Možná půjdu, možná ne.
1: No, tak co je s tebou?
0: Hele, podívej. Víš, ta moje.
1: Která? Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
0: Tak ta moje mi člověče teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
1: O rozvod?
0: Přesně tak. To mi řekla.
1: Kdy?
0: Dneska.
1: Dneska?
0: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
1: No, teda pozdrav pámbu. No a co dál?
0: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít. To ti řekla? No, neblbni. No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
1: No, podívej. Zhřešit?
0: Ne, zhřešit, ale řešit.
1: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás právě obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
0: To máš pravdu, to nemůže být vyloženě.
1: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchhletěch případů máme plno.
0: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
1: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
0: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
1: Tak proč za mnou chodíš?
0: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No, tak naschle.
1: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do očníku, ne?
0: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
1: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
0: Já si teda poladím sám.
1: Buď tak hodnej.
2: Blbec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marii rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla, kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý dom je všecky stejný a...
4: Cože, promiň, co malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Škod!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fámy, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: God, na sídlišti God. A kde máte vůz?
4: No co je právě, co já ho nemůžu najít, madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel. Milostivá, třeba něco zašantročí, já jsem.
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, jo, by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
4: Tak zpět. V tom to není, moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Jdete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment.
3: Ano.
4: Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní. Tímhletím taky ne. My na to přijdeme, moment. Co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi. Jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co, co budeme dělat? Počkejte, zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak,
3: no.
4: To znamená, že oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Ne, tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím, ano.
3: Děkuju.
4: Tak, so, bye, bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Madame, že jste tu vy. Očima sněm zaváte. V duši má chladný stín. Adam Pouchem se...
5: Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak s Bohem, revizůrku.
6: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Karel Krátký mezi tím vytáhl další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano, nebo ne. A všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: na dobrá parta stavbařů, na dobrou svačinu, do místní restaurace, na dobré.
1: Hele, buchta!
2: Prosím vás, nechte si toho.
1: No jo, ta teda je.
2: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už v polední. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom ji zrazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Jseš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej. Já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, pip. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to tady prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ale ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9.
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jí to do práce na 7. nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: to zoufali jako štípouty. Teda bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat to, co bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, taková nuda. Jo, kde já to ležím?
1: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahre
1: na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13.
0: Co to je?
1: Případně
0: jiný. Já tam něco mám.
1: No je tam. No
0: to snad není možné.
1: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě
0: zábava.
1: Účast
0: nutná,
1: konec.
0: Tak nevím, co mám jít. Mě tak nebaví, zoufale. Já se lehnu na bok.
2: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
3: Veliký malér, člověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no, já vím, to je ta situace, člověče, to je... Moment. Ano, dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste kdo?
4: Já jsem Jouda, od Marušky, co byla s váma na táboře.
3: Aha.
4: No.
3: Už je to tady. Ahoj, ahoj, pak ti zavolám, ahoj.
4: Můžu na chvíličku?
3: Můžete.
4: Pane instruktor.
3: Jo, prosím.
4: Jo, děkuju, já si tady... Nezdám to se, že vás takhle večer otrávuju, ale vidím, Saš, jdu okolo, že vidím, že svítíte, tak se
3: no,
4: to zajdu.
3: Jak tak se máte?
4: No to víte, no tak jak se mám, tak práce a zase práce.
3: No, no jo, tak jste si odfrk, že jo?
4: No, takhle, proč jsem
3: sami
4: tady?
3: Teď, že jo?
4: No sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor, víte, ona všichni se vrátili před týdnem, že jo, a naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila, tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo, když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, ale to víš, to, ale teď už, jako mamka říkala, tačko, běž tam, zeptej se, že jo, tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo, ale jako je mi to už divný.
3: No, no, tak to víte, no, co no. Znamená týden, že jo?
4: No, to znamená celý život, že jo?
3: No,
4: právě. No, tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
3: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle.
4: Tom. A co pak, prosím vás, můžete takovému mláděti odporovat?
3: Bývalo by to dopadlo jinak.
4: No, tak hlavně, že se zablblí.
3: No jo, to se zablblí až moc.
4: No tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká.
3: Co? No, no. No, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
4: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktor, tak děti znáte, děti je holka k zulíbání, že jo?
3: No, no, no tak...
4: Nic, nic. Takový povedlej. Ne, víte, co vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec dověz je vůbec moje, ale mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktor, když... Ježišmarjat. Oni si už neodvyknu, to vám řeknu. Co s vámi je? Nějak pojď. Tam tady nějaký horko, že ho se potíte. Tam.
3: Pane Udo.
4: No.
3: To je situace.
4: No, situace je všude, to je všude rozhašené, až jsou ty noviny, to je všude. Všude, západ, východ, spodá se to mele. To víte.
3: Kolik je vaší paní?
4: No, paní je už, no, 50 na krku. Nemyslete, vypadá pěkně, ale to ona zase udržuje.
3: Jo, jo.
4: Ona chodí do toho. Kosmečáku, jak říká jednou za půl roku a vždycky to vypadá.
3: Zrovna nedávno jsem četl, že...
4: Co?
3: V nějakém časopise, že snad 60 leta si představte, že porodila teď dítě.
4: Ale to my bychom už nepávět. Ono, my jste to vypipilali, víte, jak se to vypipila, tak už pak říkáte, dejte pokoj už. Taky se nazlobila volka, že jo. Taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlava, je. Tak to si vás kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ní
3: no,
4: spojení nějaký,
3: už,
4: víte, aby nám dala vědět.
3: To už asi těžko napíše.
4: A co to jako nebo?
3: Ale nic, nic, to je situace. Moment, já se napiju.
4: Počkejte, to je ocet.
3: To nevadí.
4: No, počkejte, ale vy jste, Pane inštruktor, tak mě řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatavala se tam, nebo co jako...
5: Klidu, pane Joudu, uklidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
4: Prosím vás, dejte mi taky trošku to odste.
5: Znáte Sázavu?
4: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
5: To je velice krutá řeka.
4: No jo, a... to je svinstvo. Myslím ten odset teda.
5: Jo, jo. Slabý neplavec. No. Nemá absolutně žádnou šanci.
4: No to ne, to ne. Holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, jako...
5: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
4: čubičku. No trošku čubičku uměla.
5: Neuměla.
4: Ale jo, to
5: a to byste musel vědět, neuměla žádnou čubičku,
4: prosím,
5: pane Udo.
4: Prosím, to učil.
5: No tak se jí to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla bejt.
4: No, počkejte, nechcete říct, že jste...
5: No, to povídám, ne, říkám, že by tady mohla teď být.
4: No, kde teda je?
5: No, ne, ta, já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
4: No, počkejte, tak kde je moje holka, kde je moje bobelinka?
5: Situace.
4: My tak říkáme, víte?
5: Jak říkáte?
4: Bobelinka. Pojď o dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
5: Pane Udo.
4: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
5: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
4: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
5: Vše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
4: No, no tak co je?
5: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě boubelinka, nebo...
4: No a co, tak... Vy jste celý třesete pro Boha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
5: Pane Udo, klid. No prostě...
4: Co se stalo s naší boubelinkou?
5: A to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
4: Tak co je?
5: To jsou ty proudy.
4: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se někam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam hloupá.

0: je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: připadalo, jako by to tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj, označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíku, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor! Má tam spojku, která jede až do Jinonic. Upozorňujeme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji. Upozorněm, že autobus 180...
3: Kamže jezdí X5?
4: Ale teď vznikal do Hlubočep. No jo, a tam, že to končí.
5: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
3: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
4: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
3: No to neznám.
4: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
3: No to vím,
4: nebo když tam byly koleje, tak jezdila 419. No, tak na koho máme teďko čekat?
6: Na přívoz, na přívoz. Ale nejdřív se musíme k tomu přívozu dostat. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká. Já jdu na přívoz.
4: Pozor tady.
7: Já jdu také.
4: Uvolněte to tady.
3: Uvolněte to tady. My jdeme na přívoz.
8: Počkáme, nám něco pojede.
3: Jo, pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
4: Tak pojďte všichni.
1: Kolika 50 náhodných cestujících, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
9: Tak přívozáci, už jsme tady.
3: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
4: Místo X-ky má Y, a za tím jede převozník.
10: Zátelé, počkáme 20 minut, 20 minut.
11: Haló, pozor, tamhle jede. Haló, pane, kam jede?
12: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
13: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
14: Haló, zastavte, tady jsme.
15: To jsou olympionici, ty trénujou.
14: Konečně, už je tady.
12: Pojďte, všichni pojďte a opatrně, ať to nepřevrnete.
14: Nejdeme
12: o něj. Nazad.
14: Tak se
12: nazad, nevíte, jak se dělá ten.
14: On myslel.
16: Uzel?
14: No.
16: Co já vím, já to nikdy nedělal.
14: Já to
16: já už měl být dávno v práci.
12: Ergo, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
16: No to je cool.
12: Málem jsem vás přivázal k lodi. Opatrně nastupujte. Už se to vymáčí.
13: Já mám mořskou nemoc.
14: Já.
12: Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
14: Počítejte.
16: Poplave!
14: Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
12: Jedeme, vem vás těch!
14: Jedeme!
12: Počtrst
1: lavice s cestujícími vyrazila na obtížnou cestu.
12: Pozor! Vylejte vodu! Asi se potápíme!
14: Revize Jízdenek. Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
7: To není v mé náplni práce. Revize Jízdenek.
2: My se potápíme a tě se kontrolují zdenky.
3: A nedobrať na kávu.
7: Na kávu někdo.
2: Dejte si něco, no tak.
1: Marie se tu konečně poznala Louka. To, po čem toužila. A čeho se zároveň bál. A najednou to pro ně bylo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
3: Nešajte na mě!
1: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rýsovaly neforemné tělo.
11: Jděte kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
13: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
7: Já jsem taky čekal na jednu. To jste vy?
13: No, ne. No to jste vy, no.
7: To znamená, paní...
13: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
7: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
13: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že XK nejede. Na druhém břehu, že místo toho jede 156 česká. Od 1. března, že...
7: To mě nezajímá. Podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
13: No ale já jsem dala korunu převozníkovi.
7: Čekám. Občanský průkaz.
13: Ale na tom nic nepoznáte. To nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
7: Změna. Spad mi do vody odznak.
13: Chudáku.
7: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
13: Jste strašně hodnej.
7: Nechte toho.
13: Vy jste, pane, já se vám musím hluboce poklonit.
7: Ale ne, ale co můj odznak?
13: Já se vám musím hluboce poklonit.
7: Tak to je konec, Rudo.
13: Já se vám musím hluboce poklonit.
7: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
12: Rudlo. Celý život si se vzal.
1: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jednou ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to... Jak se to... Stříbrný... Ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to... Takový to bylo. No, byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky. Na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu. Ale byl trošku starší.
13: Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech.
1: Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
17: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky svý chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený Československý rozhlase, znovu

0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Velice dámy a velice pánové, dovolím se vám představit jako císařský

polnice, když hlaholí jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrabe do sedla. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strategicky

0: maršalek, za ještě rajda hlavu na školek.
1: Sám si zaspán se vším svou vehemencí, rád mažete kusek zelencí.
2: Vím, jak paša v haremu, je pan maršál náš, má velký byt i gáži a chuť na alaš. Na klobouku vlaje mu chochol mňmňmňm, když jede v ekvipáži nebo autasem.
1: Mámí zvláště dámy, zlatým lampacem.
2: Na starlice kapolní maršálek, ten má vám hlavu jako esšálek. Na války kašle na chemský a kleje víc než radecký. Na starlice kapolní maršálek, za ještě rajch dá hlavu na školek.
1: Sám ty se spáte vši svou vehemenci, rád maže deku excelenci. Vojenskou má postavu, hlas má jako kat, hloupost mu však nahradí, že zná hulákat. Místo šable dešní vzít, to je vám docela puk. A místo flinty tak máme třeba vzal taky od kluka doma luk. Vojenskou krev nemá to. Za to tu.
2: Na starý dřeka polní maršálek,

0: Pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Má moje milostivé svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenu. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka,
1: prosím,
0: daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozpláklo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví víceně oceněného. Na zdraví. Na zdraví.

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofej mnou ulovený. Ovšem ten kus, co tamto visí, ten se neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem, to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a radšel nám vyprávět onu

0: historii.
1: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel takhle v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a poliká, tak najednou se mu zatmělo před očima. Průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárek.
2: Jak je to možné?
1: Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Rána nikde.
3: Neměl nabito.
1: Z kraje dědeček myslel, že má ucpanej lau. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak srdcadlo. Nestratil ducha přítomnost, zahnul rychle do torby. Torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinty. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecu z vyšně, nabil, prásil, jelena mezi parony, jelen se vsepjal, zahrval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval, byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po 5 letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. A jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mětinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, kterému mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná vyšeň, která byla zrovna v květu.
3: Tak ho pěkně složil, že?
1: Děpa? Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček obalený květy.
3: A tak co s ním udělal?
1: Co udělal? Počkal si, až ty vyšně dozrají a pak ho teprve složil.
4: Prosím ho, co to dělá?
5: Pan baron s ním přál, abych celil.
4: Teď on je úplně namol.
5: Ražte pro minut, pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
4: Samo od sebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně. Je. Mě to tak je vzít a také. Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
6: Pane barone? Osvěžení.
1: Ty nebudeš věřit, co se mně teď stalo po cestě ze Zámecky.
6: A co, pane barone?
1: Ty tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty Zámecky, jak obvykle, víš, a chci si nasadit veselou píseň skání. A jak tak chci nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ti podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já. Ale já to nebyl.
6: Je.
1: Obrátím se a za mnou ti živý medvěd.
6: Je.
1: Já tomu nevěřil, víš?
0: Ohlídnu se rychle, ohlídnu se, vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, že jsem mu viděl, jak se postavil na zadní nohy, víš, a zuby ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl vícího, tak utec, víš, ano. Každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli, kdy byla natažená Smrkovice, víš, tedy Borovice, víš, tak já ručkuju proti Borovici, medvědám. Pořád ti taky za mnou les, já koukám, jestli se mě přibližuje. Najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěd. Podle zubu jsem poznal, že je to samice, a šla tomu samcovi naproti. Tak teď si přesně tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast. A co jste udělal? Jsem mohl dělat. Nechal jsem se sežrat.
7: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
8: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
9: To jsem kdysi znávával takového malého kluka a ta nejzvědavější koza byla proti němu ignorant, čili ignorámus. To je taková osoba, která nechce vůbec nic vědět. Říkával mi strýčku. A to byly pořád otázky jako strýčku, kráva, proč má rohy? Nebo strýčku, nebe, kam vede? Nebo strýčku, moře, proč je slané? Jásku, moře, povídám si. Proč je moře slané? A tak jsem se zamyslil, kluk někam utek a já začal pátrat. No, to víte, člověk všecko vypátrá, když si dá práci a když má na pomoc lupy a čočky, drobnohledy, chemii, svědky, knihy a ústní podání. A věřte mi nebo ne, já na to přišel, proč je moře slané. Jenže kluk mi zatím někam zaběh z očí a Bůh ví, kde je mu konec. A tak bych to alespoň rád vyprávěl vám, máte-li zájem. Začalo to u dvou bratrů na malé vesnici. Ten jeden, Marek, měl statek. Měl ovce, měl krávy, voly, lány, rybníky, husy, kachny, slepice, holuby, prasata, vinice, lesy. Taky měl ženu a dítě. Ale ty do majetku nepočítal, protože byl držgrešle, kolenovrt a chamtil. Ten druhý, Kouba se jmenoval, měl ženu a moc dětí. A pak už nic. Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl dvě zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domu nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce porád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. A najednou tu byly Vánoce. A co teď? Povídá si Kouba, dojdu k bratrovi Markovi, zrovna zabíjí, snad mi něco dá. Pravda, Marek sice zabíjel, ale dát bratrovi vejslušku, to se mu nechtělo. Kroutil se, vymlouval se, a kam prej by přišela semle a támhle, a najednou ho popad stek, vzal půlku prasete a hodili po bratrovi a povídá, tak si ji vem a jdi s tím k čertu. Kouba měl to štěstí, že mu bída nevzala humor. Hodil si půlku vepře přes rameno a šupajdil si to domů. Sumíroval si už v hlavě, co se s ní sezelím, co bude vovar, čunku že naloží a v tom halt! Někdo vykřik. Stojí tam takový hajný. Kouba ho tu nikdy neviděl. Kam pak s tou půlkou? Kouba mu dobrácky opakuje, co bratr mu se vstekem houknul. No jinu, vlastně k čertu. Tudy prosím. Hajnej mávnul rukou a je tam v zemi díra a schody vedou dolů do tmy. Jdi po schodech, až přijdeš k železným dveřím. zaklepej a otevřou ti malí čertíci. Těch zpratků si vůbec nevšímej, jdi pořád, až přijdeš k Luciperovi a dej mu to vepřové, on ho rád. Bude ti chtít dát do cesty, ale neber nic než takový starý rezavý mlýnek. Bez toho mlýnku se nevracej. Kouba se zrovna chystal, že si trošku podiskutuje, ale než otevřel papulu, zbyla za jiného než fajfka. Visela ve vzduchu, zabafala a byla taky pryč. Stalo se přesně, jak ten hajný povídal. Železné dveře mu otevřeli čertíci a hned to začalo. Skákali, metali kozelce, kotrmelce, hvězdice, salta a najednou, jako když utne. Lucifer vyšel z kanceláře. A heleme se, Kouba. A ani Koubu ke slovu nepřipustil a pojď prej dál, tady to pověz na ten hák, co mám vyset ty stvrzenky a už otvírá pokladnu. Tady máš ocesty, chceš to ve zlatě tedy, nebo to chceš ve stříbře, nebo to chceš ve valutách. V pokladně se to třpitilo zlatem a drahým kamením, prsteny a náušnice, řetězy a hodinky a zlaté zuby a můstky a što si valuta, što si akcí. Ale Kouba si vzpomněl na rezavý mlýnek. Ležel tam pod oknem mezi starým počítacím strojem a hromadou razítek a klapsových perakolků. Já bych se spokojil tímhle rezavým mlýnkem, povídá Kouba. Lucifer přistrkuje ke Koubovi svazky bankovek pokroucených vedrem pekelným. Ber tohle a moc nemluv. Kouba dělá hloupého, nechá bankovky bankovkami a najednou hups, popadne mlejnek a ven z kanceláře. A Lucifer za ním, no to se ví. Když někdo sedí celý život v kanceláři, není tak rychlý jako Kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě jí. Ani ti čertovští uličníčkové Koubu moc nezdrželi, ač dělali, co mohli. Kouba je setřás a hurá po schodech po třech, až se dostal z horoucího pekla na paseku nad potokem. A tam si ten mlýnek poprvé pořádně prohlíží. To je divný mlýnek. Najednou mu před očima zabafá fajfka a v kouři se objeví hajnej. No, a víš, co vlastně máš? Povídá hajnej. Rezatej mlýnek, Kouba na to. A měl trošku na hajnýho vztek. Abyste totiž rozuměli, tenhle hajnej byl taky čert, ale nějak se pohádal s Luciperem a zůstal mezi lidmi. Chodil s nimi do hospody a na schůze, no a, jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl něco vyvést na truc Luciperovi. No, zkrátka, typický odpadlík. A teď prozradil Koubovi, že ten mlýnek je vlastně kouzelný mlýnek a že namele majiteli, co si srdce přeje. Jenomže se musí včas zarazit, jinak mele a mele a mele a že přestane mlít, jenom když řekneš eniky, beniky, co snamlel, to snamlel dost. Doma Koubova žena koukala jako blázen. Mlýnek stál na stole a mlel. A lezly z něho pečené husy, kuřata, ryby, saláty, dorty, vánočky, šaty, prádlo, líže, víno, saně, hračky a zase dort, pivo a hele, ještě dort. A co je tohle? Koblišky a cukroví a med a dva ouhoři. Zkrátka, kdyby byla bývala už televize, tak i ta televize by byla bývala, byla z mlýnku vylezla. A hodný Kouba nad tím stál a smál se a radoval se, že se děti smějou a že se radujou, že se žena směje a raduje. A žena se smála na Koubu a Kouba na ženu a na děti a děti na tátu a na mámu. A mlýnek mlel a mlel a najednou Kouba povídá eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A jako když utne. A v tom tichu povídá Kouba, co bychom s tím se vším dělali. Děti, oběhněte chalupy a ať sousedí všeho nechají a že je zveme na hostinu. No, přišli všichni. Hospodský dal na hospodu nápis Dnes se nevrtí a pan farář to dal na kostel a všechno bylo u koubu a jedli a pili a hodovali. Přišel i bratr Marek se ženou, s dětskem, i čelátku přivedl zadarmo se nadspat. To není přece každý den. No, najedli se, napili se, zasmáli, dostali po vejslužce a ve zdraví se to rozešlo. Už byla noc. Vrátka vrzla, na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Kouba vyjde ven. Bratr Marek, že prej měl jednu matku a jednoho otce a bratříčku sem a bratříčku tam. A jak si jako děti hráli, no zkrátka, no, Kouba byl dobrák, taky trochu pil, z prvního spánku byl probuzený, tak ani hrubě nevěděl, co dělá, a ten mlýnek mu za $1,000 prodal. Marek časně ráno vyhnal rodinu i z čeledi na pastvu a začal vařit. Co se v takové lakomé makovici může vylíhnout za jídlo? Krupičná kaše, a mlýnek mlel. A Marek držel hrnce nastavené. Už měl pro rodinu, už měl pro chasu a už ani neměl hrnce. Tak dost, povídá. Ale tomu mlejnek nerozuměl. Mlel dál. Už ne, křičí Marek. Kde pak? Co to je už ne, myslí si mlýnek. A mele dál. Hrome, tak dost, povídám. Marek klel, nadával, jak byl doma zvyklý ženě a čeledi. A popad mlýnek a praštil jí muzem. Ale kde? Mlýnek mele a kaše leze ven a kaše a kaše a zase kaše a už je jí plná světnice. Marek vynáší nábytek, vyšívané dečky, všechno samá kaše. Teď popadne piano, plné kaše, trmácí se s ním hroma by do všeho. Teď má stej, že to všechno vyhnal z domu, na všechno je sám. To mi byl čert dlužen, povídá Marek. To jste správně řekl, pan táto, ozval se hlas. Ale kdo to mluvil, to Marek nevěděl. Jen nad plotem se táhl obláček kouře z fajfky. A Marka popadla hrůza za bílého dne a horem pádem za bratrem. Pojď, prosím tě, honem pojď, vezmi si ten prevít mlejnek. Když došli k Markovým, bylo už boží dopuštění. Kaše rozvalila chalupu, povalila holubník a už si to patlala do chlíva, kde malé telátko ji začalo ulizovat. Kouba se svlékl a hup po hlavě do kaše. Nahmátl mlýnek a ven s ním. Eniky beniky, co snamlel, to snamlel dost. A bylo po všem. Vem si to a jdi mi s tím z očí. Dvakrát ho ani nemusel pobízet. Hodil Markovi $1,000 zpátky a domů. Uplynula nějaká doba a celý kraj se změnil k nepoznání. Chalupy jak ze škatulky. Zahrádky v pořádku, čisté chlívy, napajedla, traktory, no, jak by ne. Když někdo něco potřeboval, zašel ke Koubovi a mlýnek namlel. Namlel tvárnice, namlel vápno, namlel tašky, hnojivo, no všechno. I peníze na doktora. Kouba to s tím mletím nepřeháněl. Tomu že naradila. Všecko od toho mlýnku nemůžeme chtít, říkávala. Třeba by se vymlela potom. Koubo, teď by jsme zlenivěli. A tak se v tom okrese žilo pěkně. Lidi nemuseli být zlí, protože si neměli co závidět. Měli to, co měli rádi, a měli rádi to, co měli. A víc k životu člověk nepotřebuje. A pohádka by mohla končit. Ale moře by v tom případě nebylo slané. A tak musí pohádka pokračovat. Marek se žral a záviděl bratrovi. Dříve on měl ze všech nejvíc. Nikdo neměl tolik, co on. Vykřik a poslechlo se. A co teprve mohl mít, kdyby byl ten mlýnek, nebyl bratrovi vrátil. A teď? Žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla a Marek sedí na gruntě sám, hromady do všeho. Tu noc nesvítil měsíc. Marek zapsáhl nejlepšího koně, vyjel za vesnici, nechal vůz stát